0: 6 hodín.
1: Zahorácké rádio. Kalica
2: 89,2 FM.
1: Senica
2: 101,5 FM.
0: www.zahoráckeradio.sk.
1: Zahorácké rádio.

0: Vstávajte!
1: Dobré ráno, Záhorie. Dobré ráno vám želá Záhorácke rádio.

0: 7 hodín.
1: Zahorácké rádio. Kalista
2: 89,2 FM.
1: Senica
2: 101,5 FM.
0: www.zahoráckeradio.sk.
1: Zahorácké rádio.

0: Počúvaj nás celé leto.
1: Zaži s nami to pravé osvieženie.
0: Leto so Záhoráckym rádiom. Záhorácke rádio.

0: 8 hodín.
1: Zahorácké rádio. Kalista
2: 89,2 FM.
1: Senica
2: 101,5 FM.
0: www.zahoráckeradio.sk.
1: Zahorácké rádio. Zahorácké rádio.
0: Československé hity.
1: Československé hity.
0: Slovensko-české hity.

0: 10 hodín.
1: Zahorácké rádio. Kalica
2: 89,2 FM.
1: Senica
2: 101,5 FM.
0: www.zahoráckeradio.sk.

Ahoj lidi, tady je Charlie ze skupiny Torzo. Zdravím všechny příznivce Záhoráckého rádia a posluchače. A toto je naše písnička.

chechtaní rodina. Rozhodla se, že si vyjde do kina. Jeli vlakem, metrem lodí a pak tramvají. A teď u kina vesmír lachtají. Lachtaní úspory dali dohromady, koupili si lístky do první řady. Táta Lachtan řekl, nebudem třít bídu, a pro každého koupil pytlík a raší.

je nehezky a tak lachtaně si vyjeli na grotesky. Těšili se, jak bude veselo, když zazněl gonga v sále se setmělo. Co to ale vidí jejich lachtaní zraky, sníh a mráz a sněhové mraky. Pro veliký úspěch změna programu, dnes dáváme film ze života lachtanů. Lach, lach je, lach, lach je, lach, lach je, lach, lach je. Táta lachtaní skočil ze sedadla, nevídaná zlost ho popadla. Proto jsem se netrmácel přes celý svět, abych tady v kyně mrznul jako turecký med. Tady zima, doma zima, všude jen chlad, kde má chudák lachtan relaxovat. Nedívte se té lachtaní rodině, že pak rozšlapala a

Rebrík vyzeral takto: 25 Felix Jen, Sarah Barrios, Now the Good Time to Be. Miesto číslo 24 Ale Farben, Baby Goodbye. 23 Ale Farben a René Miller, Body Talk. Miesto číslo 22 Alan Murray, Na veky. 21 Adonis a Ema Drobná, Rituál.

0: toque.
1: Uno momento, je tu leto.
2: Bál sa s nami, uži si leto v pohode.
3: Vaše záhoracké rádio.

Počúvaj nás celé leto. Zaži s nami to pravé osvieženie. Leto so Záhoráckym rádiom. Záhorácke rádio.

0: písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst. Doma sní
1: 20 hodín.
2: Zahoracké rádio. Kalica
3: 89,2 FM.
2: Senica
3: 101,5 FM.
4: www.zahorackeradio.sk.
2: Zahoracké rádio.
4: Hudobný koktail pre vaše uši.
2: Hudobný koktail.
4: Hudobný koktail.

Počúvaj nás celé leto. Zaži s nami to pravé osvieženie. Leto so Záhoráckym rádiom. Záhorácke rádio.